0: žárlil. Nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky, zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa, ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
1: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to tež, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by to asi schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, tam ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou oni zhasnou a říká, Hergor, jim je ta trapná nejistota. A to je starý. No,
2: ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýmá.
1: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
1: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě tomu. Já řekl, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
1: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no protože ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne, k švestkovým knedlíky mu fuk, ale chutná mu, že jo. Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
1: Ale z vás mluví moudrost, jak staletí, si určitý...
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu nad tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak ji dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Přiznám, že taky vím, jak je to.
1: A to je moderní teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. Možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
1: Prosím. A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale ono něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo. Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně... Snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudu vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím být? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
1: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.

0: Vy popíráte vlastně to sloveso.
1: Ano,
0: ne ten fakt,
1: ano,
0: ale to sloveso.
1: Ano, ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, naopak. Ježišmarja,
0: to není sloveso vlastně.
1: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no, jistě u SS-áku, ano. Odznak za věrnost, prsko, za věrnost vůdci, prsko, už měl medaily. Že? Za věrnost, bude by nemusel být věrný, pak jsem měl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
1: Já se vás složím.
0: Já taky jako jsem, no, ano.
1: Dal byste ještě cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
0: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
1: Ano, to je už to je velice špatný, ale to je skutečně
0: špatný. To je špatný, no.
1: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jak si dal ostruhy a vyprovokoval k lásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
1: co dělají ženy.
2: Ano.
1: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
0: No, že bychom si šli za
1: to. Je-li sama s kým je?
2: A dozvíme
1: a jestli, se to. Jestliže s někým je, jaký je?
2: Ano.
1: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
1: Jistě, že jo. No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
1: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
0: To a naplně vás to o některých nepokoje. Se
1: nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
0: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
0: To si nejsem
1: abych vám...
0: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist, tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
1: co
2: že...
1: Co já jsem neposlech?
2: Já vám to řeknu ještě jednou, tedy cituji, schovávám se za autora Eysenka například, tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
0: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, že ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
1: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
1: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se jako nám vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicos, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl, jednou přivedl vlastně sám sebe, pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřej si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu. A teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj: dobrý odpoledne, pane doktor. A on říká: dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká: ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká: no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. To byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl: Heleno, přivíš na mě jako chcíplá plotice? Co to má znamenat?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem, to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záhlyby, to jsou takové záhlyby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřená ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtěje, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku hrát riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské nároživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mě dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka sváteční. Máme krátce po 23. hodině, noční linka sváteční s datem stále ještě 1. května právě startuje, právě otevírá, no a krásný pozdní večer vám všem, kteří už teď jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a opět jenom připomínám, že máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a také povídání a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a co nás čeká? Spojíme to naše povídání samozřejmě i tematickým svátečním pátečním dnem právě s datem 1. května. Svátek práce, svátek lásky také, ale takže my spojíme tu lásku s prací. Vykonávali jste svoji práci s láskou, přátelé, měli jste svou práci rádi a co na ní nejvíce? To, že něco vytváříte pro druhé, že jste v kontaktu s lidmi a je pro vás vaše práce i vaše láska, nebo byla to vaše láska. Stále ještě máme 1. května, tedy svátek práce i svátek lásky a lásku můžeme mít samozřejmě i k profesi, kterou děláme nebo kterou jsme dělali celý život. Někteří vystudovali cíleně, aby si mohli konkrétní nebo aby se mohli konkrétní práci věnovat a jiní se zase ke své budoucí vytoužené profesi dostali prostě nějakou tou oklikou. Osud to možná tam někde nahoře, jak se říká, zařídil. Když se někdo své profesi věnuje s láskou, je to samozřejmě určitě znát i na výsledku. Poděkoval vám třeba někdy váš zákazník, klient, pacient za to, že jste dali do své práce i kus svého srdce, tak tolik a mnohem více na téma vykonávali jste nebo vykonáváte svoji práci s láskou. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam se už mnozí dopsali a vy mnozí, pokud budete chtít, tak se určitě dopíšete. No a máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová, jenom blázni se radujou, tak tolik muzika na úvod. Máme krátce po 23. hodině a jako první se k nám dovolal pan Čestmír z Mladé Boleslavy. Čestmíre, krásný sváteční večer vám přeju.
1: Vám také přeju, všem vám přeju a všem posluchačům a posluchačkám taky přeju krásný večer, neboť by mě zajímalo, jestli pak to vám někdo zarecitoval dneska máj. To
0: no
1: je
0: tak,
1: jedna věc.
0: Tak to ne, mě teda rozhodně ne.
1: Já se ho každý rok učím.
0: Jo, no tak to jo, už, jo, jo, to už potom to stále celoživotním opakování to musíte mít v malíčku, ne, Čestmíre?
1: Jo, jako, ale přeci jenom člověk už je starší.
0: Jo, jo, potřeba opakovat, ano. Ano,
1: a
0: ano.
1: A co se týká té lásky, láska s prací souvisí asi tolik.
0: No.
1: Buď máme štěstí, a je to zamilování třeba na první dobrou, anebo potom v životě hledáme těch lásek po vícero. A já jsem třeba ten člověk, který za svůj život měl, když to řeknu úplně špatně, 4 zaměstnání, v kterých jsem byl téměř celý život, pak ještě asi pár, když jsem tam byl třeba měsíc nebo dva.
0: Uh-huh.
1: A poslední zaměstnání jsem byl 26 let.
0: Pánečka.
1: A měl jsem to rád, chodil jsem tam rád, a hlavně, co mi tam vyhovovalo, že jsem dělal práci, která mě bavila,
0: ano,
1: to je důležité.
0: Ano, ano.
1: A pak jsem dělal mezi lidma.
0: Jo.
1: Že jsem chodil do fabriky opravovat počítače a tiskárny, tam jsem, a tím pádem se člověk znal s hodně lidma.
0: Ano, ano.
1: A stávalo se, jak říkáte vy, někdo nebyl spokojený, někdo byl spokojený, ale to je přeci ono. Ale to záleží na tom, jak je s váma spokojený. Jak to umíte?
0: Mm.
1: A za druhý, jak se tam chováte?
0: No je, je.
1: Protože přeci není nic horšího, když vystresovaný ženský u počítače přijde ještě chlaba, ještě by ji nadával. No to už vůbec ne.
0: Mm,
1: Ale když s nima popovídáte, leco se dovíte. A hlavně ta slušnost. A tím, že jsem tam byl, už jsem byl takový inventář částečně.
0: Jo.
1: Že už jsem měsíc v penzi, já už jsem 6 let přesluhoval, já už jsem měsíc v penzi. A schází mi to. Mm. Schází ty lidi.
0: Mm.
1: Ta práce, ta je doma, vždycky se nějaká najde.
0: Ano.
1: A přeju všem posluchačům, kteří mají rádi práci, aby našli místo, kde budou spokojení.
0: Mm.
1: A aby se jim dařilo. Protože když máte dobrý pocit z práce, můžete být unavený, ale nechodíte tam s odporem. A to já jsem měl štěstí těch posledních 26 let.
0: Mm, a to je důležitá věc v životě, protože v jakékoliv vlastně práci trávíme spoustu hodin, spoustu svého času, spoustu svého života, tak je moc důležité, aby nás to aspoň trochu těšilo, aspoň trochu bavilo a tak, jak to přesně popisujete.
1: Právě.
0: Mm.
1: Nechávám dalším posluchačům, ať
0: dobře.
1: To tomu vyjádří.
0: Čestmíre, moc vám děkuju, přeju vám krásný pozdní večer. Byl první večer, byl první máj. Stále ještě.
1: Čas.
0: Ano, ano. Můžete si ještě stále recitovat krásnou poezii a moc vám děkuju za úvodní povídání. Jo?
1: Mějte se a nashledanou, paní Lukešová.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Vedle ní jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěd. Tady u nás v noční lince, jinak máme 13 minut po 23. hodině a dovolala se k nám Jarča z Friedlandu. Krásný večer, Jarčo.
2: Já vám přeju krásný večer tuž a všem lidičkám.
1: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě.
2: A omlouvám se, že jsem, já jsem totiž přeslechla před tím jméno vlastně, že jo, tak se omlouvám.
1: To vůbec nevadí.
2: Protože jsem nedala si pozor, no. Ano, tak abych šla k tomu tématu.
1: Ano.
2: No, já jsem chodila kdysi dávno na vrátnici hlídat.
1: Ano.
2: A to jsme hlídali po jednom. A prostě jsem udělala takovou věc, no prostě jednou, to už jsem říkala i včerejší na to téma podobný, tak jsem říkala, no, bylo to přes čtvrtým dnem, konec roku, že jo, a já jsem sloužila z 23. na 24. prosince, měla jsem noční. A to jsme chodili po jednom. A nebála jsem se, protože ano, moje mamka chodívala taky na vrátnici hlídat, tak jsem to zvěděla po ní takhle. A prostě jsem se nebála, chodila jsem sama. Měla jsem sice pejsana, ať ten byl ostrej, že jo, neměl rád lidi. No a chci říct, když jsem přišla do práce na noční,
1: ano,
2: tak si tam, byli tam chlapi, bužírovali, byl tam i hlavní šéf, že jo, toho podniku. A teďka já jsem přišla a já říkám, tak pánové, do 5 minut a jste venku, já vás tady nebudu, aby se vám něco stalo, abych to já za vás odskákala. A oni, že jako ten jeden, no to si necháš kamaráde líbit pod nějaký vrátný. A on mu říkal, no hele, paní má pravdu, tak musíme jít, tady nemáme co dělat. Nemáme tady co se napájet. Já říkám, to teda ne. A do 5 minut a jste venku, já se přijdu podívat.
1: Jo.
2: No tak jsem tam šla a oni odešli, do 5 minut byli venku. A dostala jsem prémie a i pochvalu v lednu,
1: jo,
2: že jsem takhle je vyhodila. No a pak tam přišel ještě jeden kolega a on si přišel pro nákup. No a už taky byl pěkně nalitej, jak kanon. No a já říkám, tak já vám sem v tomhle stavu nepustím. Něco se stane a já to odskáču. Ne. Měl tam nákup, měl tam i kapra. No ale on přijel domů do Nového Města a jeho paní mu vynadala. Kde máš nákup? No víš, já ho mám v práci. A ona, a on jí povídá, no je tam vrátna, nechci mě pustit. A ona mu povídá, ta jeho paní, a proč by tě měla pouštět, paní, když tam nemáš v tomhle stavu chodit a nemáš chodit s nákupem do práce, máš ho rovno odvíz domů. A ne, aby se tam nechával. No, no, no tak ale ráno jedeš, zítra, pro něj, pro ten nákup. Tak tam přijel, tak do práce, že jo, druhý den a říkal to kolegovi. A on, no, ta vrátna je hrozně přísná. Já říkám, no jo, no tak někdo musí na ně přísně vejít. A od manželky dostal taky mi na ráno, ode mě taky.
1: Jo, takže to, jsou takové, to jsou takové konkrétní příběhy, které jste zažila ve své profesi, ano, ale nicméně, Jarčo,
2: ano,
1: jde o to, měla jste tu svoji profesi ráda jako takovou?
2: Jo, jo, jo, měla jsem ji ráda, já jsem ráda chodila jít do té práce, protože jsem věděla, že když mám službu, a oni věděli, že mám službu, když má službu ženská, takže budou mít strach, že jsem hrozně byla na ně pedant, na ty lidi.
1: Jo, jo, jo. S láskou,
2: prostě
1: ale pedant,
2: musel, no, musel člověk být na ně bej pedant, protože, víte, ono, odsud posuď. Když jednou tam nemají co dělat v tu dobu po pracovní době, tak já je tam nerada pouštěla, ako v tomhle tom stavu.
1: No
2: vůbec.
1: Tak to samozřejmě, to je pravda, to jste dobře udělal.
2: A za to já ručím, aby se nedostala já vynadám.
1: Aby to bylo
2: pak
1: v pořádku.
2: Tam přišel,
1: no.
2: Ano, ano, a ještě jsem chtěla říct Jitvu, že pak tam přišel takovej týpek, chtěl se dobejvat, no chtěl tam krást, a říkám, tak počkej. Tak jsem volal policii, policie přijela a kam že šel, říkám, dáme dozoru. A já říkám, já bych ho stejně nepustila, a když tak bych vzala na něj koště a dostal bych koštětem. Jo. A mělo by to.
1: Dobře.
2: Tak jsem se bránila. A měla jsem tam pejsana, takže se jí bál i pejsana.
1: Jasně.
2: Takže bylo to ostrý.
1: Takže jste dělala svou práci zodpovědně
2: ano,
1: a s láskou.
2: Ano.
1: Tak Jarčo, děkuji moc krát za vaše příhody.
2: Já
1: samozřejmě
2: taky.
1: A přeju hezký pozdní večer. Mějte se krásně.
2: Naslyšenou. A krásný květen vám přeju.
1: Napodobně. Naschledanou, naslyšenou. No a popojedeme tentokrát s Karlem Gottem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: se k nám z Orlických hor, nebo do Orlických hor Kilián. Krásný pozdní večer, Kiliáne.
1: Dobrý večer, zdravím.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já bych vám chtěl říct svůj příběh.
0: Povězte.
1: My jsme teda na chalupě teďka zrovna si válíme šunky.
0: No to se máte, ale, no.
1: No zaplať pámu, ale jinak stresuje celý život. Je to úplně popič. Dnešní natura lidí obecně a pracovní morálka. Tady jsou tu a dolů. Jenom to chci říct, že mne, já bych se legraci. Mám všechny moc rád a přeju všem, aby se dařilo v práci, protože práce šlechtí. Vodek živá práci šlechtí a hlavně mladí lidi by se měli trošičku jako schopit poslouchat ty starší. A trošku do té práce dát víc energie.
0: Já vás trošku zastavím, jo? Protože zatím jsme se ještě nedotkli, čas nám běží jako bláznivý, ale nedotkli jsme se ani větou toho tématu. Máte svoji práci rád, nevím, v jakém oboru pracujete, nebo měl jste svoji práci rád, děláte ji rád, chodíte tam rád a tak dále. Můžeme?
1: Já se omlouvám, já to musím utnout, já se musím smát, já bohužel... Já pracuju normálně jako klasicky jako dělník.
0: No, tak ale jinak, i dělnické profese může mít člověk rád, ne?
1: No, jasné, já o tom to vůbec žádná. Ale to, máme rádi život a milujeme noční linku hlavně. Poslouchám vás od Lidských hor. A strašná se to baví a je to prostě... legrace. Tak se nezlobte, ale jenom se chci říct tomu tématu, že zdravíme všechny do Hradce Králové, Romana Křenka, Elišku a hlavně všechny prostě. Jo, milujem vás a...
0: Děkujeme, mějte se hezky, krásný. Krásný májový večer vám přeju a zase někdy naslyšenou. Děkujeme za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a minutku před 11:30 pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný májový večer, Františku. Halo, halo, halo. Jej. A František, zkusíme přepojit ještě telefon jednou, jestli se nám tam František znovu nedovolal. Františku, slyšíme se?
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko.
0: Tak,
1: jsem na drátě.
0: Tak, to dopadlo dobře, něco se nám tam přihodilo, ale dobře to dopadlo, ano.
1: No, dobrý je to, no.
0: Dobrý je to, tak vás moc zdravím ještě jednou, krásný pozdní večer a krásný sváteční májový večer vám přeju a už se vás ptám, Františku, vykonával a vykonáváte svoji práci s láskou nebo jenom protože je docela dobré nějakou práci mít a nějakou práci dělat?
1: No, paní Tuško, dívejte se, víte, kolik mě je roku, že? Mm-hmm. Budu mi 80, možná mě bude, si to dožiju, mm-hmm, za pár měsíců, mm-hmm, ale... Dívejte se, kdybych to neměl rád, tak bych to nedělal už dávno.
0: Jasně.
1: Při odchodu do důchodu, možná před těma 20 letama, už bych s tím praskl, jo?
0: Jo.
1: Ale já jsem miloval tu práci, když jsem ji dělal, a rád jsem uměl, kvůli, že se dalo vydělat s tím, že jo?
0: Ano.
1: To zedničinou, to stavař, jo? Dal se pěkně vydělat, dali se s tím plnit svoje takový přání, co jsem si chtěl koupit, nebo taky postavit dům, tak příležitosti tady tím mým zaměstnáním, protože jsme to furt dělali soboty, neděli, tak se vydělali nějaký peníze a člověk si mohl plnit svoje přání, nebo manželčino přání taky, mm-hmm, hlavně, jo?
0: Ano.
1: No. A líbí se mi to dneska, když jezdím takhle po těch dějinách a okolo, až třeba Brno a ještě Bystřice pod hostinem, kde jsem pracoval někdy jako už jako vesměs fuškama, jako po práci, jo?
0: Jo,
1: navíc,
0: jo.
1: Jako, víte, to by někdo nedělal. Já už jsem kolikrát řekl, když jsem toho měl plný zuby a někomu se něco slíbil, že ať přijdou o půl čtvrtý pro mě, a našli mě na trávníku v baráku ležet odpočívat, když jsem toho měl už plný zuby, jako jo, tak jsem si potřeboval aspoň jednou odpoledne odpočnout. No, a tu práci děláme stále, já teda fínsky ne, já si jenom vedu tu firmičku svoju a teď jak těch lidí málo, víte, to je hrozný. To musíte z nezředníků nadělat v krátké době zedníky, nebo aspoň lidi taky, kteří to umějí tu práci udělat a jsou ochotní to dělat, tu práci, jo? Protože ty zákazníci jsou nároční, jako, jo? Takže něco s těma lidima nemůžu dělat. Třeba omítání takových stropů, nebo to, prostě to potřebuje už mít takový šmrnc na takovou práci, ale zdít něco, dělat zámkový dlažby, nebo bourat, hlavně bourat, to můžou ti dělníci moji dělat pořád, jo? Takže mně se ta zedničina líbí a myslím si, že to má perspektivu ještě hodně dlouho, jo?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Hodně dlouho to ještě bude potřeba. No a potom hlavně ty opravovat ty stavby starý, no to bude ta budoucnost, to ještě aspoň 1000 let budou potřebovat stavaři.
0: Jo.
1: Stavaři, kteří budou muset opravovat starý hrálie a tady co po nás zůstane možná nějaký starý domy.
0: Mm-hmm.
1: Takže to moje řemeslo má budoucnost s tím, jo? To bez toho prostě my jsme neměli nic postaveného, žádný domky, nic opraveného.
0: Ano.
1: No, tak já to teda vidím, no, toho všeho já už si nedožiju, ale zůstanou tady po nás památky, no co, někdo možná řekne, to vstaje Franta Švaníček, možná, jo, to je tak ironicky, jako, jo, ale všechno možný, jo, a já těm stavařům držím hlavně palce, jo, ať vydrží, jo, při tom, ano.
0: A dostal jste se, Františku, k téhleté své celoživotní vlastně lásce a profesi, jakoby náhodou, anebo to bylo i vaše přání, kdy jsi za mlada, když jste začínal?
1: Paní Tuška, já řeknu jen takovou legraci. U nás v Kupšicích byl takový vyhlášený ředník pan Rybar,
0: uh-huh,
1: a jednou u nás něco dělal, já jsem mu Michal v Neckách, Maltu jsem mu dělal,
0: uh-huh,
1: a najednou jsem tam našel špičku, jak je taková, to se jmenovalo višňovka na cigaretu, jo, to se kouřilo.
0: Jo.
1: Do toho se strkala špinka cigaret, to se do toho strkala.
0: Ano.
1: A já jsem to tu špičku našel v Maltě, v těch trochách, já nevím, jak mu to tam padlo. Tak se to učistil, dá se mu to a on mě říká, on tak mluví, Fratíku, s tebe bude jednou šikovný zedník, jo? Tak to mě předpovídal, když mě bylo možná 12 roku, 13, jo? No, tak doufám, že To jeho předpověď jsem splnil, jo, na pana Rujmana. No, že tak jsem se snažil, no, vždycky to, samozřejmě vždycky to vynesl nějakou pochvalu, že
0: tak to nepamatuju,
1: že by nás pomluvili někdy, někdo za špatnou práci, jo, no a tak, takže to je takhle. Jo, a ještě bych se měval nedostat, že jsem byl syn zedníka.
0: Ano.
1: Teda zedníka, zemědělca. Já jsem byl syn zemědělca a neměl jsem skoro nárok dostat se do učení, jo? Tak jsme byli v Moravském Krumlově na takový, kde nás ještě přijímali takový vyšití asi páni. A tam taky, tam bych měval neodešel, až pan Molík, jo, to byl ten jeden z těchto přijímajících, mě vzal, jo, a tak si myslím, že jsem těmto lidem splnil. Neudělal jsem jim hambu, že ten, co mě vzali do toho, řemesla, že prostě takhle, no.
0: Takže velká radost, to celoživotní náplň vlastně. Dobře, Františku, tak moc vám děkuju za váš příběh, no.
1: No. Paní Tuško, zítra má svátek narozeniny Pavel Kouřilek ze Žilochovic, účastník noční linky. Aha. Tak mu přeju všechno nejlepší a hodně zdraví.
0: No dobře, Kouřilek. Tak ráda společně s vámi vyřizu a přeju také všechno nejlepší a vám přeju krásný sváteční víkend. A mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její desatero, no a dovolala se k nám Jana Zírková. Krásný pozdní večer, Jano, přeju.
1: Taky, paní Jitko, přeju krásný pozdní večer vám i všem posluchačům.
0: Děkuju za všechny. No a už se vás ptám, máte práci, kterou děláte s láskou, nebo ji stále hledáte, nebo už byla, jak to vypadá s vámi?
1: Ano, já bych jenom úvodem lehce odbočila krátce a ráda bych se připojila rovněž k blahopřání posluchači Pavlovi ze Židlochovy, který je věrným posluchačem Noční linky a tímto bych mu ráda přála k zítřejším narozeninám také spoustu zdravíčka, štěstíčka, lásky, všeho, čeho si přeje.
0: Dobře, taky
1: no,
0: přeju i s vámi. Ano.
1: Ano. Takže, no, já musím říct, že já jsem teda za svůj život už vykonávala vícero povolání.
0: Ano, ano.
1: A musím říct, že každé bylo teda poměrně dost psychicky náročné, ale musím říct, že jsem opravdu do každého dávala to srdce a ten cit a vykonávala jsem to ráda, ale na to jsem moc štěstí neměla, tak v některých povoláních nebyly moc dobré kolektivy, tak tam mě to trochu kazilo, protože tam ve většině povolání byly ženské kolektivy a tam panovaly pomluvy a takové ty ženské nešvary, tak tam to bylo takové těžší. No a nyní vykonávám práci s dětičkami malými v jesličkách, to jako je to náročná práce, ale hodně emočně taková radostná, protože ty děti vám to potom vrací, takže
0: jasně,
1: tam můžu říct, jsem spokojená. No a když se vrátím do minulosti, tak v době covidový a hlavně před covidem, tam jsem vykonávala práci v domově pro seniory a tam to samozřejmě taky byla psychicky náročná práce, i fyzicky dost náročná, ale ty seniori vám to také uměli vrátit, tu lásku, kterou jste o ně pečovala. No a musím taky říct, že jste se tam dostala i při této práci do takového kulturního povyražení, že tam jednou k nám přijel třeba pan Harapeš, tak jsem měla tu možnost, když jsem doprovázela ty babičky a dědečky, tak se s ním vlastně vyfotit a trošku si popovídat, takže to, i tohleto náročné povolání přinášelo takovouhle radost. No,
0: takže vlastně jste spokojená s tím, co jste dělala a co děláte i teď v současné době, dalo by se to tak říci, souhrno.
1: Dalo, dalo by se tak říct, tam vlastně jsem musela odejít ze zdravotních důvodů, no, protože přišla ta doba covidová, tak mě to vlastně sedlo na záda ten covid a musela jsem to upustit, protože už jsem to nemohla vykonávat, protože to
0: Rozumím. Dobře, no tak vám mnohokrát děkuju a ať se vám samozřejmě daří i nadále, ať vás to, co budete kdykoliv dělat, i v blízké, i vzdálenější budoucnosti, ať vás jenom moc a moc těší a baví, protože pak je to samozřejmě znát i na tom výsledku té práce, co si o tom budeme povídat, všichni víme a hlavně z toho budete mít radost vy sama, protože když člověk chodí někam aspoň trochu rád, tak je to velká výhra určitě.
1: No, děkuji, paní Jitko, jsem ráda, že jsem se teď dovolala, protože na minulé téma jsem se nemohla dovolat, moc jsem chtěla, bohužel se nepodařilo, tak jsem ráda, že aspoň teď se to splnilo.
0: Tak to je dobře.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky a přeju vám krásný prodloužený víkend, naslyšenou a zase někdy u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak jak jste určitě všichni poznali, zaspíval nám Jirka Korn písničku Robinson. Blížíme se k půlnoci, před půlnocí pozdravíme Karla do Krkonoš. Krásný pozdní večer, Karle.
1: Zdravím taky všechny, kdo poslouchají.
0: Děkuju.
1: Pěkný téma a no je to silný téma. Práce to je až do konce, že jo?
0: No jo.
1: Pracovat. Měli bychom mít k tomu lásku
0: a ano, ano.
1: Tu lásku, já si myslím, že tu lásku už tak od toho maličkýho určitýho věku, podle toho, jak ty rodiče jako se taky dělají a jak se k té práci stavějí, tak podle toho taky člověk může získat tu lásku k té práci. Když budou ty rodiče nějaký, že nebudou mít zájem o práci a se radostí to nebudou dělat a nebudou mít radost z toho, když něco vytvoří, tak ani to děcko to nebude mít asi.
0: Ano, ano.
1: No, to je takový, jako nás ve škole, on učitel učil jako základům takového všeho o tu přírodu a pěstování a rostlinek a zeleniny a i ty ovocnému sadu třeba nám daroval jabuňku, když jsme odcházeli jako ze čtvrtý třídy, takže jako vytvářelo to takový vztah od balička k té práci a k tomu něco tvořit, no. No a já jsem se k tomu dostal tak jako od malička jsme měli hospodářství, pak jsem se do statku nebo do JZD,
0: ano.
1: Tak jsme to neměli a pak byla, tak jsem musel jít na školu zemědělskou, protože jak to bylo tenkrát, že zemědělství, tak musíte jít na zemědělskou školu nějakou, ne do továrny někde. No, tak jsem se nápravář zemědělských strojů. No a tak jsem tu práci potom dělal, mezi tím jsem ještě kvůli zdravotním důvodům něco jiného pracoval, ale všechno jsem dělal s láskou a všechno mě to nějak tak, jako ten kolektiv, vždycky tam najde někoho třeba horšího, nebo svým způsobem se vám zdá horší a vždycky se tam většinou najdou nějaký dobrý kamarádi, až je člověk s láskou na to může vzpomínat na tu práci, nebo jak ty roky běží rychle, tak mu to tak uteče a najednou je člověk starý, že jo?
0: No to je pravda, letí to neuvěřitelně.
1: No, ale jako vzpomínám na to rád a my jsme si to pak vzali zpátky a tady je taková oblast, že se pěstuje to špičatý zelí, jako jim všichni říkali, tak jsme to jako pěstovali taky a ty lidi jako byli rádi a jako i u nás tenkrát byl Přemek Podlaha taky, no a v Krkonošských listech jsem byl a já už to teď nepěstuju, oni to začali ve velkým pěstovat, tak takový mladý hospodáři a tak už jako si užívám tak nějak s manželkou toho, že už je nám nějaký pátek a jsme rádi, že jsme dva.
0: Už klídek zkrátka a užíváte si sami sebe navzájem. Krásných dnů. No.
1: Jestli můžu, jestli dovolíte.
0: Určitě. Mě,
1: já teda ještě skládám nějaký ty verše, jak víte, a k máji jsem tady napsal takových pár řádků, jestli to můžu přečíst.
0: Přečtěte, to víte, máj. Že jo.
1: Máj, to miliony krásek, nečekaných lásek, bylých nevěz, matičky země, přírody, naše oči srdce hladí, pomíjou krásou jara mládí, zas na chvilku mladí i kmeti, pozastavený čas májovém obětí, co s brukotem včelky, broukáním čmeláka, listo od počátku žití kláse láká, krásná něha lidí země v každé době, kousek z divu modré planety, čistota citů z hůry daná na věky. No tak ty o tom mají tak...
0: no krása.
1: Víte to, ono to tak rychle uteče, teď to tak všechno kvete, je to nádhera, ale to najednou přijde vítr a déšť potřebujeme, ta příroda potřebuje déšť, to já, jak že jsem hospodařil, tak to člověk jako víc vnímá, je to, ta obilí neroste pořádně, tráva, to už by bylo všechno veliký a toto všechno to sedí a už potřebujeme to teplíčko, ta zima byla dost dlouhá.
0: Byla, ano.
1: To se hodně topit, tak snad nám to bude dopřáno, říkají, že má být nějaký déšť trošku, no. Ale poměrně je sucho. A ještě jsem chtěl říct takovou paralelu, jestli můžu,
0: ano.
1: Že pan učitel, takový jsme měli ve škole, měl asi 6 řečí a my jsme se mu to docela jako tak jako, on učil taky ruštinu, tak jsme ho tak zlobívali všelijak, no, ale byl hodnej a on říkával, Nám už tenkrát, tak mě už je, já už jsem 51 let s manželkou, tak už už nějaký pátek je.
0: Jo.
1: A on tenkrát říkával, že tady bude subtropický podnebí, že jako tady jako oteplí celkově, že a opravdu to tak je, že tady mít moře, tak máme prakticky subtropický podnebí, že jo. Sněhu žádný, no, a mráz nějaký to taky, dole na poušti je mráz taky zimně, jo, nebo zimně, přes noc je zima, takže
0: jo.
1: Vlastně to tady v celku se to podnebí opravdu trochu mění asi, no. Hlavně, abychom zůstali lidmi pořád,
0: ano.
1: A měli v sobě jako vzájemnost a porozumění a uvědomili jsme, že tady jsme na okamžik.
0: Mm-hmm.
1: A že bychom měli k sobě mít opravdu i v celosvětové nějaké, to je problém.
0: Přesně tak. Dobře. Tak Karle, moc vám děkuju taky, přeju vám krásné jaro do Krkonoš, mějte se moc hezky.
1: Hodně zdravíčka všem.
0: No a podobně, děkuju za návštěvu, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Kapradí a skupina Činasky. No a těsně před půlnocí, než se přehoupneme opět s muzikou do nového dne, kterým bude za chvilku sobota, tak se podíváme také do pošty. Máme tady mnoho psaných příspěvků, tak za všechny už teď děkuju moc. Paní Aneška třeba k tématu píše: milá Jitko a také věrní posluchači Noční linky, jako úplná samoživitelka v 80. letech se musela pracovat v oboru, který se mohla vystudovat, a to byla ekonomie a účetnictví, ale srdcem netáhlo k pomocným profesím, tak když to bylo možné, pracovala jsem za nízkou mzdu v charitativní organizaci v přímé péči pomoci potřebným. Doplnila si vzdělání v této oblasti a svým drahým klientům jsem věnovala svůj čas pracovní i osobní, protože to prostě bylo potřeba. Motivem mi bylo v každé té zbloudilé duši objevit to dobré, co tam ještě zbylo, a zkusit začít žít v souladu s právním a morálním systémem v naší společnosti. Sama jsem se za těch pár let dostala málem na dno společnosti, protože finanční ocenění bylo tristní. Proto mne nezbylo nic jiného, než před důchodem se vrátit do svého oboru a vysloužit si důchod v kanceláři, kolikrát zbytečně a přesto náročné činnosti. Jsem ráda, že díky covidu a pár známých osobnostem se trochu zlepšila pozice pracovníků v sociální oblasti. Přesto těch mých 6 let v sociálních službách považuji za nejužitečnější, nejnáročnější a nejkrásnější část mého profesního života. Aneška. Milá Aneško, moc vám děkuju za vaše upřímná slova a moc vám přeju všechno dobré a hlavně samozřejmě také hodně zdraví. No a teď už přichází zaspívat Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler rozpívala, no a my jsme se přehoupli právě s její písničkou Lost in France do nového dne, kterým už je sobota s datem 2. května. Nám všem přeju krásný víkendový sobotní květnový den, májový den, kvetoucí slunečný, prostě kouzelný, užijte si jej s těmi, které máte rádi, ať vám všechno vyjde, co jste si naplánovali, ať už to budou procházky, výlety, setkání a tak dále. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, ať se dílo daří. No a co se týče noční linky, tak ještě do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma. Vykonávali jste a vykonáváte svoji práci s láskou? Měli nebo máte svoji práci rádi a co na ní se vám líbí nejvíce? To, že něco vytváříte pro druhé, že jste v kontaktu s lidmi a je pro vás vaše práce i vaše láska? 1. května bylo před pár minutami ještě, což byl vlastně svátek práce i lásky. Lásku můžeme mít i k profesi, kterou vykonáváme. Někteří vystudovali cíleně, aby se mohli konkrétní práci věnovat, jiní se ke své budoucí vytoužené profesi dostali oklikou. Když se někdo své profesi věnuje s láskou, je to určitě znát i ve výsledku. Tak třeba poděkoval vám někdy váš zákazník, klient nebo pacient za to, že jste dali do své práce i kus svého srdce. Tak tolik a mnohem více o našich profesích a povinnostech a zážitcích z různých profesí a oborů, které jsme vykonávali nebo vykonáváme. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tu také web rozhlas.cz/linka a je tu také e-mail s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a jedna známá filmová největší z nálezů a ztrát. No a během muziky se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, dobrý večer nebo dobré ráno, no, jak chcete.
0: Radši noc, prosím.
1: ještě noc, že jo?
0: Jo.
1: Ano. No, teď je to 5 minut, jsem se vrátil z procházky s pejskem. Jsem byl tady...
0: Byl vidět úplněk?
1: Je krásně úplně, tady je jasno, kolem 8-7 stupňů.
0: Tak je to
1: taková
0: nádher.
1: Příjemná taková noc, no. Takže nejdřív teda, jestli můžu, bych pozdravil tady paní sousedku přes dva ploty, jak se říká.
0: Ano, dobře.
1: Paní Rozenkrancovou, ještě poslouchá dneska, nevím. A to téma bylo, jak se vám
0: líbilo. Vykonávali jste, nebo jestli vykonáváme svoji profesi práci s láskou?
1: Vykonával jsem to, co jsem vykonával před 15 lety, než jsem odešel do civilu, do důchodu, jak bych to tak nazval. To jsem měl rád, to byla taková dobrodružná, taková příjemná, ale to nevadí, to už jsem říkal, zmiňoval jsem se o té práci minule. A teď momentálně vykonávám takovou práci, mám teda jednoho zaměstnavatele v té svoji práci, to jsem já sám osobně. Aha. Sám si velím, sám si diriguju.
0: Ano,
1: si,
0: tak to bývá nejlepší tohle, to je pravda.
1: Ano. Ne, to jako svádím, jako jsem v pohodě. Včelaření, to je moje takový koníček, velký kůň, vlastně bych to řekl. Zrovna před chvilkou jsem, jak jsem byl v rámci té procházky, tak jsem se zastavil v jedné takové hospůdce, kde byli můj jeden kamarád plus ještě další a plus ještě dva nezúčastnění občané. A udělal jsem jim tam takovou přednášku o včelách. Ten byl tak unešen z toho, říkal, můj dědeček včelařil, ale to, co slyším od vás, to jako teda, to jsem u něho nikdy neslyšel.
0: Jo.
1: Takže opravdu včelaření mě teď jako dost naplňuje, protože je takzvaný silný rozvoj včelstev v tomto okamžiku, protože je krásné počasí, všechno kvete, je to úžasné, včeličky tady, mohl bych vám poslat, se to zrovna dneska jsem přemysňoval oddělek z 5 rámečků na celý nastavek, to znamená, natočil jsem si to, krásně to vzučelo, no prostě je to, pro včelaři to je taková, jak bych řekl, komorní orchestr, který vydává takový zvuk, který my včelaři vnímáme všemi smysly. Okem, uchem, prostě, ano. Když se dotýkáme těch včelek, když bereme ty rámečky, včely nám lozí po rukou, prostě je to takové příjemné.
0: Radost z práce vysloveně. No,
1: je to opravdu krásné, takže věřím, že jsem dneska udělal něco takového, snad se mi to nevěrojí, protože mám takový, už jsem to zmiňoval, že mám po operaci krční páteře a teď 11. května nastupuju do lázní. Po té operaci se tam má být údajně 4 týdny, no tak jestli já to přežiju, no tak určitě to přežiju. Už si plánuji, že v polovině toho pobytu tam si udělám odskok domů do Kopřivnice, abych se prohlédl na ty včelstva.
0: Jo.
1: Protože nasazovat medníky se musí...
0: Zkontrolovat to všechno. Musím, ano.
1: Prostě ano. Manželka mi řekla, odjedeš, začne se to rojit, já vezmu sirky, zapalím to a je mi to úplně jedno. To je jako s takovou nadsázkou by určitě řekla. Ale bohužel se to stalo, já vždycky, pokud jsem teda jezdil do lázní, tak jsem vždycky zdíval leden, únor, kdy včely ještě spaly.
0: Nebo jo, že se vám nechce teď v tomto období, rozumím.
1: No, musím to prostě, to tak přišlo po té operaci, takže to určitě, co se má, dívejte se, co se má stát, se stane.
0: Ano.
1: Já říkám, to už jsem říkal několikrát tady v tomto pořadu, že nic se na světě neděje náhodou, prostě tak jak to přijde, tak to přijde. Buď to zvládneme, nebo nezvládneme.
0: Tak.
1: Takže, ale ne, opravdu ta práce s těma včelkama, zrovna tomu pánovi jsem tam vysvětoval, on říkal něco o alergiích, že jsem slyšel někde něco. Já jsem říkal, alergie to je čistě mechanická záležitost. Na jaře přijdete a tak těch pilů, co z těch lísek, z těch bříz a já nevím z čeho všechno.
0: Jasně.
1: V tom prostředí, kde se ten člověk nachází. A ti alergici mají problém v tom, že ten pil mu dráží ty dýchací cesty a vzniká tam nějaká reakce, oni kýchají, slzy, já nevím co všechno. Jednoduchá, to není jednoduché, je to prostě záležitost pochopení, až to člověk přijme nebo nepřijme. Já vždycky se odvolávám na paní doktorku Hajduškovou, praktickou lékařku, která praktikuje svoji, no už ne asi, už je taky asi v důchodu, ale byla v tom okolí Pasková a podobně. Sama měla 40 včelstev, takže věděla, o čem mluví. Dokonce vydala nějakou brožurku nebo knížečku včelí produkty očima lékaře. A mimo jiné tam právě uváděla o tom pilu, o té alergii. Říkala, že když si lidé, kteří trpí na ty alergie, jako v těch jarních měsících, musí si ale koupit med od včelaře, který je v jejich blízkém okolí. To znamená, že ty včelky, které navštěvují květy, ze kterých sají ten nektar, ze kterého vyrábí potom med, tak na sobě, na těch jejich chloupcích, protože včelka, když se narodí, tak je taková ochlupená, jak by se dalo říct, takový malinký medvědek, tak na tom povrchu těch včelek zůstává ten pil, který je právě v těch květech, ze kterých ty včelky sají ten nektar. Když to přináší do toho úlu, předávají tu sladinu, ten nektar předávají dalším včelkám, které jsou v tom úlu, které to postupně zpracovávají, přidávají do toho svoje enzymy, ale mimo jiné se na těch kapičkách toho nektaru ulpívají ty zrnička toho pilu z těch rostlin, které jsou právě v tom květu, teď v tomto období na jaře. To znamená, že ten med obsahuje ta pilová zrnička, která dráždí ten organismus těch alergiků.
0: Jo.
1: Takže víme všichni, co to jsou homeopatika. To je vlastně ředění nějaké problémové nemoci, ředění jednaků, 10 ku 100, 1000, milionů a tak dále. Takže vlastně homeopatikum je nějaká látka, kterou vy si koupíte za, neříkám drahé peníze, ale za drahé peníze. A vy vlastně užíváte nějakou látku, která je tam ve stopovém minimálním množství.
0: Já jenom poprosím, Oline, velmi zestručnit už, protože čas je proti nám hodně.
1: Já už zase dělám přednášku.
0: Ano.
1: Takže někdy si vyhradíme celý pořad jenom pro mě.
0: Jo.
1: Díky tady tomuto medu vlastně, když budou užívat ti lidé, kteří mají tu alergii, po lžičce, malou lžičku každý.
0: Takže by to mohlo
1: každý
0: pomoci.
1: Každý večer, ale musí začít na podzim, jo?
0: Jasně.
1: To znamená, že to tělo si bude vytvářet tu látku, protilátku už v tom, od toho podzimu do toho jara. Potom, když přijde ten atak těch pilů, tak najednou ten člověk zjistí, že už nic necítí, protože už má vytvořenou tu protilátku v tom svém těle.
0: Dobře.
1: Velice zkráceně. Nechci dělat tu přednášku. Takže ještě jednou omlouvám se. Já, že mě znáte, že jo.
0: Ano, každopádně musím poděkovat, ať se vám daří, krásný víkend popřeju, ať se daří.
1: Mějte se majově, mějte se krásně, ať se vám daří všechno všem. A ty, co jsem pozdravil, pozdravuji ještě.
0: Děkuju, nápodobně, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme do Kopřivnice.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Michal Penka, jeho písnička se jmenovala O bláznech. No a máme na telefonu teď Boženku z Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Já vám taky přeju a pěknou noc a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju a nápodobně.
1: Připojila bych se k vám. Já jsem vycházela školu v 9letku v 50. letech a to už jsme měli naplánovaný, kolik může děti do školy a hornictví, zemědělství, kovoprůmysl a tak. A já bych byla chtěla jako na zdravotku, ale z finančních důvodů. Nechtěla jsem zatěžovat rodiče, tak jsem šla s kamarádkou ještě na tu elektrikářku se učit. A no, víte, přišly chvilky, kdy jsem si sama sobě nadávala, kam jsem to lezla, protože jsem ani ty základy z ty fyziky neměla moc, no ale pak jsem se do toho tak nějak spravila a práce mě začala bavit, až když jsme začali v dílnách se učit pilovat a na vrtačce a na soustruhu a tak. No a pak druhým rokem jsme šli na praxi, ale předtím ještě

0: kde jsme dělali po domkách tu elektroinstalaci a pak jsme dělali asi 5 měsíců v Janských lázních. No, moje nářadí bylo sekáč a kladívko, že jo, pak ohebačky na trubky a tak. No ale měli jsme docela dobrý pocit, když prostě jsme pak rozsvítili a světlo svítilo a zásuvky fungovaly a tak to byl ten pocit dobrý a postupně tak nějak jsme dělali v těch hotelích, co se v těch 50. letech jako znovu opravovali v Jánskej Astorie a Bílý kříž. A,
1: takže jste se v tom prostě našla a vlastně jste to dělala ráda, že jo, tu práci?
0: Docela jsem to nakonec dělala ráda. No, ale jo, tak mě to, když jsem do toho vplula,
1: no
0: prostě tak mě to bavilo. No, jenže pak jsem měla špatný spojení z vesnice, tak jsem se dostala do Hronova, to už jsme měli ale rozdělený, no a tam jsme dělali prostě rozvodnu a já už jsem se k tomu instalatérství vůbec nedostala. No ale pak jsem jako začala převíjet motory, což mě teda fakt bavilo, to jsem jak ráda chodila do práce, no jenže jsem se pak vdala, byly děti a manžel jezdil na vojenský správě, ale u nás byla cihelna, tak dostal, přišel jim nový nákladák a on mě pak říkal, jestli bych s ním nechtěla jít jezdit. No mámka říkala, že mě pomůže s dětma, protože dva už chodili do školky a to třetí teda byla dcerka malá, no ale tak nějak to. A tak jsem 20 roků jezdila jako závodnice u cihelen.
1: No to je nádhera.
0: Někdy jsem byla spokojená, no někdy přišly takové chvíle, protože jsme hodně vagónovali, že jo, a ta práce byla poměrně těžká. No a když jsme měli volno, tak jsem šla do výroby, takže jsem se naučila prostě odchytávat tašky, odebírat cihly, no prostě všecku tu práci. Tak a docela jsem měla štěstí, že byl dobrý kolektiv,
1: jo.
0: Takže taky jsem chodila.
1: Takže za vás taky vtelku spokojená a dělala jste tu práci, kterou jste vlastně měla ráda
0: no,
1: a chodila jste tam ráda.
0: No, ale pak jsem musela ze zdravotních důvodů přestat, protože manžel dostal taky 12-metrovej návěs, že jo? A já jsem to měla akorát pod oči.
1: Jo.
0: Takže ani bych na to bývala nevlezla.
1: Ano.
0: Tak jsem 11 roků dělala ve fotoateliéru.
1: No, to jsou skoky.
0: Jo.
1: Tak Božinko, taky poděkuju.
0: A když vás nikdo naštval ráno, tak už to bylo, protože
1: to bylo
0: ty ženský už si jako nechtěli připouštět, jak vypadají, že jo?
1: Jo, tak to bylo trošku obtížnější. Boženko, musím taky poděkovat, nedá se nic dělat, moc děkuju.
0: No,
1: a jsem ráda, že jste se zastavila a popovídla o tom, co vás těšilo a bavilo. Mějte se hezky a hezkou noc, jo?
0: Taky, no, naslyšenou. Děkuju.
1: Dobrou noc, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak to byla písnička tady u nás v noční lince na vlnách Českého rozhlasu. Máme přesně 30 minut po půlnoci a na telefonu Václava ze středních Čech. Krásnou noc, Václavé.
1: Dobrý večer, já vám přeju taky hezký večer. Dívám se na vás na počítači.
0: Jo, děkuji. Nápodobně.
1: Zeptáte si, že káva není studená, co jste měla před chvíli.
0: To je takový jeden hrnek čaj a druhý hrnek zbytek kafe, ano. Kterou už bych neměla pít radši, ano, teď v tuto dobu.
1: Já si myslím, že všichni, kdo vám voláme, tak jsme tu práci měli nějakým způsobem rádi. Ale já musím říct, že jsem měl tu práci, že všechny nejkrásnější. Já jsem celý život pracoval jako projektant. Od roku 1966 a přestal jsem pracovat v 77 letech, což jsem neměl udělat, protože poslední 3 roky mi 80 začínám být nemocný. Tím, co jsem pracoval, neměl jsem na nemoc čas. Krásný, že jsem si krásný život.
0: Takže jste byl spokojen s tou svojí profesí.
1: No, když vám povím, že jsem začínal prací první čáru na projektu Pražského metra v roce 1967. Končil jsem zateplování rodinných domků, takže to bylo velice složitý. Školky, školy, dobytové domy a další takovéhle věci, které na průmyslové zóně spoustu průmyslových hal pro Čechy i pro cizince.
0: Ano,
1: prostě rozmanitá práce a můžu říct, že projekce a projektování je nádherná práce. Už jenom proto, že máte každou chvíli práci rozmanitou a při každý se kapánekně se naučíte.
0: To je pravda.
1: Takže celý život měl člověk co studovat, učit se, aby věděl, jak ta práce byla nejkrásnější a strašně na ní vzpomínám. A měl jsem jí rád.
0: To je dobře. A dostal jste se k ní náhodou, anebo to bylo vaše přání, když jste se rozhodoval, na jakou školu půjdete?
1: Tady už jedna dáma hovořila o tom v 66. roce, kdy jsem maturoval a bude to za měsíc 60 let, tak tenkrát byly takzvané umístěnky.
0: Já
1: měl dvě možnosti perfektního výběru. Buď to jsem mohl dělat energetika do krematoria, anebo projektovat v ČKD. Takže jako řekejte 20-letnímu chlapci, že půjde do krematoria.
0: Takže volba pro vás byla jasná, ano.
1: Jasná, šel jsem do ČKD a potom jsem dalších různých vedou dalších se firmách a pak jsem začal v 90. roce podnikat. No takže říkám, ale ta práce byla tak rozmanitá, že málo kdo za celou práci získal nebo viděl tolik, dostal se k toliko různým druhům objektů.
0: Tak to je krása.
1: Firem a
0: ano,
1: toho všeho. A jediná věc, která mi mrzí, že jsem to v 76. roce přestal. Říkal jsem si, už těch chlap se starý, už si dost a od té doby provázejí nemoce, jak kdyby to bylo tak jako na povel.
0: Jo.
1: A jinak můžu říct, že na noční rinku jsme ta jako abonentem, dívám se vám, svaním vám a je to jeden z nejkrásnějších pořadů, protože člověku udělá nádhernou náladu při spaní.
0: Jej, tak děkujeme moc krát za vaši přízeň a věrnost a za to, že jste naším posluchačem a jinak vám přeju hlavně Václave hodně zdraví, držte se a krásné květnové májové dny vám taky přeju.
1: Já
0: jo?
1: Si myslím, že jsem se dožil krásného věku 80 let.
0: No to ještě zase není tolik, takže ještě můžete přidat a já doufám, že přidáte určitě ještě mnoho.
1: No, uvidíme, jak nám bude přáno, jak se říká.
0: To je pravda,
1: ale přeju
0: hodně zdraví.
1: Děkuju vám taky zdraví a pěkný život.
0: Mějte se moc hezky a děkuju za povídání, ať se vám daří. Naslyšenou, dobrou noc. Tak tolik pan Václav. No a u nás je nachystána, jestli se dobře dívám, Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: už jsem přes 10 roků na důchodě, takže, ale trvalo to, vám povědám, rok,
1: než
0: člověk se od toho odpojí, protože
1: jo, jo.
0: 50 roků nevymažete hlavy. Jo?
1: No to, je, je.
0: Ty návyky stávání a různé takové ty úkony, to, to nejde vymazat.
1: Ano, ale ano.
0: Teď to ty zvířata nahrazují, takže máme se čím bavit.
1: Takže je vám hezky, tak to je dobře. Bylinky
0: rostou, takže všecko je parádička. No.
1: Dobře, tak to moc ráda slyším, dobře, že se tam máte krásně. Moc vám děkuju, Pepíno, ať se vám daří.
0: Zdravím všechny posluchače a mějte se krásně.
1: Mějte se taky
0: zdraví.
1: Hezky, na Valašsko přeju krásné jaro. Naslyšenou.
0: No. Dobrou noc.
1: Dobrou noc a děkujeme moc krát za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Keby bylo něco.

0: Jižoráž, skupina Elhan. A voda, čo ma drží nad vodou. Tak tolik muzika. No a teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím.
1: Naprvé chci poděkovat, že jste mě vzalo. Není nikdy problém se

0: dovolat.
1: Není vůbec zač.
0: Za druhý chci poděkovat Vlastičce, že mě zavolala, že je to ní moc hezky.
1: Mhm, tak to jsem ráda, že to dobře dopadlo, ano.
0: Všem jdu teda k tématu.
1: Ano.
0: Takže já jsem udržbář, dělám v dopravním podniku, spravuju tramvaje.
1: Aha.
0: A jsem vlučený zámečník.
1: Jo.
0: Práce mě baví, ale jsou dny, kdy se raduju a jsou dny, kdy pláču. Jako. A teď vám vysvětlím, v čem je rozdíl.
1: Mm-hmm.
0: Dny, kdy se raduje takový, že prostě ať na co sáhnu, tak se mi daří. A pak jsou takový dny, kdy pláču. Jo. Prostě člověk se snaží, ale nevidí žádný výsledky.
1: Mm-hmm.
0: Nebo třeba se pohádáte s kolegou, což taky není ono. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Takže ono je to tak půl na půl. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Ale třeba co mě dodává odvahu trošku,
1: mm-hmm.
0: tak jako říká se, že filmoví herci mají vliv na náš charakter. My si vždycky byli filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
1: Jo.
0: Nevím, jestli jsi se dívala na film Dva Maxi.
1: No, ne, úplně si nespomínám teď, ale něco jsem o nich viděl. No.
0: To je trošku jiný téma, ale tam se mi líbilo, že oni spolu spravovali letadlo,
1: mm-hmm.
0: jako v tým Dva Maxi a pak s tím letadlem letali, jo?
1: Jo.
0: A ten pan Spencer, já si to taky říkal, nebo i pan Hill někdy řekl, tak ty se chceš spouřet, jo, když zpravovali to letadlo, ty ještě nevíš, co dokážu. Mě to strašně pozbudilo, když třeba v té práci něco dělám na tým podvozku a teď to prostě nejde, z té tramvaje to vytáhnou.
1: Rozumím.
0: Když si to řeknu a pak mě to jakože tak pozbudí a pak už to trošku jakože jde, no. Takže to je takový ček. Asi filmoví herci mají vliv na náš charakter, jako.
1: Jo, jo, jo.
0: No a všichni mluví o sobě a já jsem se vás chtěl třeba zeptat, jestli máte doma psa. My máme doma psa a bez je nejlepší kamarád člověka.
1: No to určitě, já teď nemám psa, se přiznám. Měla jsem, nemám
0: nemáte,
1: teď.
0: Nemáte, nemáte. Jo, jo, jo. No to je jedno, to jsem asi teď trošku odbočil, ale
1: ano.
0: Jinak ještě chci říct v té práci, jo, že tam třeba co je důležitý, tak protože ty moderní věci jsou složitý,
1: mm-hmm.
0: tak všechno si než něco rozdělám, tak více tušku, nebo telefon, buď to nafotit, nebo poznačit, nebo oboje, jo?
1: Jasně.
0: Protože vždycky jednoduše to rozdělat, než to potom dát dokupy.
1: Mm-hmm. No tak to se říká, ano, to je pravda. Ale potrženo seštěno k té profesi vlastně svým způsobem, sice jste říkala, že někdy je to trable, někdy zkrátka, a to se nám stává každému, já myslím v každé profesi, že někdy jdou věci, jak se říká, stuha, ale jinak jí máte rád tu práci, kterou děláte.
0: Jako asi ano,
1: tak to je
0: ale
1: dobře.
0: Jak říkám, jsou situace, kdy brečíme, že prostě buď se vám nedaří, nebo se pohádáte s kolegou.
1: Rozumím, rozumím.
0: Jak v té písničce nech to být, jo, že prostě jo. Když jde takové, já tomu říkám den pitomec.
1: Ano, ano, ano.
0: Když říkám, no a teď půjdu ještě dom a teď se stane ještě to nebo ono. Hlavně, co nesmím teda říkat, a nejsou pověrčivé, já věřím tomu, co je v Biblii.
1: Mm-hmm.
0: A hlavně si nesmím nikdy říkat, jakože už jsem neměl dlouho úraz. Většinou, když to řeknu, tak je do dvou dní vymalovalo.
1: Jo, jo, jo.
0: Nevím proč, ale je to tak. Jako.
1: Dobře, tak Roberte, ať se daří a děkuji vám moc hezky. Za návštěvu, jo?
0: Pozdravujte Vlastinku, moc jí děkuji, že mi
1: dobře, mělo. Tak
0: taky jo. Pozdravujte sympatiačku Urmilu z Brna.
1: Ano.
0: Z Čeláře.
1: Ano.
0: A ještě ten pán z těch Židlochovic, teďka si nespomenu.
1: Tak pozdravíme taky a popřeme hezkou noc.
0: Zedníka toho taky.
1: Dobře.
0: A my jsme jenom krátce, my jsme měli Zedníka, už teda nežijí a pak... A ten nejhorší asi postavit zeň z kamenu, každé jiné. A vemte si, že ty stavby stojí o tisíce let, to jsou maximální
1: chlapy. Ano,
0: chlapi.
1: Určitě jsou. Roberte, děkuju, děkuju.
0: Stroje, tak
1: děkuju moc krát, dobrou noc přeju, nashledanou, naslyšenou. Tak tolik, Robert, děkujeme taky za návštěvu a teď už Jirka Schlinger.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jirka Schillinger, Holubí dům. No a jsme ve finále noční linky, pátečně sobotní. Pojďme ještě do pošty, než se rozloučíme. Píše nám pan Mojmír. Většinu života jsem dělal účetního a nebavilo mě to, ale nebylo mi to protivné. Pak mě kamarád pozval na liturgii a já jsem řekl ano, tak se má sloužit. Pozval mě, abych přišel zase, pak mi dal číst apoštola a ve vhodnou dobu mě pozval k biskupovi. Začal jsem studovat a po čase se stal pravoslavným knězem. Teď jsem kaplan důchodce a baví mě to čím dál více. Je to dobrá práce. Přeji vám všem štěstí, zdraví a boží požehnání. Mojmír Kříž Svitavy. Pane Mojmíre, moc vám děkuju. Přeju vám také všechno dobré a krásné májové dny. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc a krásné sny, pokud se vám přeci jenom stále ještě nechce spát, i když na dveře klepe jedna hodina nočního, či časně ranního času, jak chcete, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů, tak třeba něco vyberete a jinak samozřejmě i tentokrát přeju krásnou dobrou noc a jako vždy děkuju moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
2: Ty jsi vážně milej.
1: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
2: Nikde.
1: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
2: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
1: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
2: No, kdo by mi tady uklízel?
1: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
2: No, vidíš.
1: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu ta žena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v Kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká najednou svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řeky syčí a kde činí

0: říkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal?
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura to je celkem ucházející. Konečně šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon. Tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: Listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no,
4: co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to v obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem taky se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Jako Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jaký říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já jsem myslím, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel,
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco,
4: a ty
5: co
4: bys
5: je
4: řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: jeho
5: měkou. Here is there warm. Tady je warm.
4: Here is there warm. Karle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robie, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě. Pravý blinkr, bytě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stále. Ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, nezlob se na mě, já jsem opravdu nečetěla, že
3: ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebujou.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mě.
1: No ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on myslí, byl doopravdy, že to přinese brzy, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy, spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: Samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
6: To je vejška.
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřínout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mám přece lidi. Zabouchla si dveře.
9: No ale tlačit jí nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Mě se zdá, ty chlape. Ty tady trlíku.
7: Komu tykáš ty?
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječní, děkuji.
9: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi, já jsem říkala ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď se dám na ženský pozor. Hned tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. V 66. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mě bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak je reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků.
3: No.
2: A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že
3: ano,
2: umřel.
3: Ano, umřel. Že jo, Karel to taky ví.
2: No,
3: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde
2: on?
3: Seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to vypadá.
2: No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak a bylo

0: 80. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš? Jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Jiříček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Járy. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Kontik.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v Táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak, já vím.
1: Ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: ježi,
1: papá, mami,
2: sešla,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnej provoz, no? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: A jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějaký tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohu živit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: No, tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde, to jde.
6: No, by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prý ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aha.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro točr. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo Měna má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že ji některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typicky japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakum férum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku, no a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika, taxik odevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, Krste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který když si vyvraždil rodinu. Opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo. No
3: tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopard, no nesmysl, leopardní kožich a peří a...
3: A na hlavě něco neskutečné.
4: Na těch, jak se nasili, víš, na těch velikých podpacích.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly voňavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala.
4: Přišla normálně. Jsem to měla v taxiku, víš, těla zapálený.
3: No a co říkala taxika?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo tý 11. hodiny, já a no kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světle zelenou a já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako
5: kanula.
4: Roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo.

0: dohromady a na cokoliv se to pláclo, tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Tak my jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
1: A on známý estet vždyckého.
0: A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil. Říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně. A teďko ten Karel to ještě říkal, nekecej, vážně. A teď prostě na něj hodil. Teďko ten Karel jako uskočil, fuj, co to je. A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím, člověče, to, co budu dělat. A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, nic taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat, zadali jsme za to. Ble, nic.
1: Nešlo to dolů.
2: Ježišu.
0: A my říkáme, Karle, počkej, buď klidnej, to jde perfektně. No. Teď jsme to za něj několik nás bylo začali skrapat. Nic, držel to tam. Karle, prosím, sundej si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
1: Se zdrcnul.
0: A Karla říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
1: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím prostě tě, není to možný.
0: K vám za...
1: Svetr za 800 marek, chápeš to?
3: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
4: A když jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
5: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
4: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
5: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
4: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
5: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
4: Jasně. Pane bože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
6: Dva ráno.
4: A večer. Tak naschledanou, pane Baldínský.
7: Naschledanou. Tak šupity dupity, honem honem. Tady jste si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebo nebo.
3: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.